Dva výseky, jeden den. Někdy z jara 2019. Vpravo skříň a vlevo skříň. Zdánlivě to nic neznamená.